Hát a kustok intivel, bajom tis, szanokon, de én meskau v jednom pokojíku, ale situácia, situácia taká, že jem otváranko do nej jem nemal. Faktečne nemal otváranko, bo nemý jem chodíte prez oficínu, to jem skákal čerez plit. Jak jem prichodil domiu, to dobrý, že stopok ploti byl rivno urizaný, ne na nesklese isto, ne na skis. Bo jem vidro stavlal na stopku, potem preskakoval čerez plit i vchodil do chuž. No, jaký súvodu treba bolo mať v chuži na hmatyša i na čaj. Vykno na švit. Čerez moje vykno v dveriach, ktoré je vykno dveriami, vidno jeden dach so smoma komenami. Za dveriami s vyknom je drančastý plít, v ktorom nit otveranka, čerez ktorý skaču druhý rik. V mojim kutyku 3x4 mlynyča, vidro i baščata. Železná postiel, mladá žena, Christos na štini rozpiaty. Na mojim stoli zhydno ležat Harazimovič, drač, horáci. V mojim jazyku kosty neje i racii. Na mojim stoli zhydno ležat Harasimovič, drač, horáci. V mojim jazyku kosty neje i racii.

Ďakujú vám, mamičko, raz, i druhý, i tretí. Čím jem vám ubližová od mojej malosti, či s účinkom, či s myšlienkom. A dajte mi blahoslovenstvo na moju

0: počujete teper program z archivu Radia Lem FM.
1: Arkadij Averčenko, Progres Ivanovovoj chvorote.

pozerali na chmáru len. Čom ty, chmáro, zazdrostiš toho šťastia, ľubosti?